Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Podnik, který znáte jako Rebelský bar, je otevřen a s ním je připravena i pestrá nabídka muziky a zajímavostí z rockového a metalového světa.
1: Jako obvykle vám v nadcházejících chvílích vše naservírujeme my dva, čili Ivo a Tom. A začneme něčím novým, co se nám na meníčku objevilo teprve nedávno.
0: No, já bych řekl, že dneska to bude především o čerstvostech. Hned tu první věc jsme naskladnili teprve nedávno.
1: Jako první chod můžeme doporučit novinku z dílny německé symfonik metalové kapely Xandria. V té došlo před pár lety k několika změnám v sestavě, přičemž tou zásadní byla změna na postu zpěvačky.
0: Už šestou vokalistkou v pořadí se stala řecko-francouzská zpěvačka Ambre Vorvai. A kromě toho, že se tedy dobře poslouchá, tak se na ní taky dobře kouká.

0: Vítejte zpátky v našem baru, kde vám dneska představujeme novinky na našem nápojáku.
1: Podzimní atmosfér vám může, řekněme svým osobitým způsobem, určitě zpříjemnit Brian Hugh Warner, kterého asi ale všichni známe, spíše jakožto Marilyna Mansona.
0: Ten před pár týdny vypustil do světa svou 13. řadovku, která dostala název One Assassination Under God Chapter 2.
1: Jak název napovídá, jedná se o pokračování předchozí koncepční nahrávky z roku 2024. Přičemž mezi 9 skladbami se objevil i single Exit Wound.

0: V Rebelském baru dnes máme v hledáčku interprety, kteří se v nedávné době pochlubili čerstvým hudebním materiálem.
1: Tu a tam se mezi novinkami objeví i kapela, která nespadá do množiny známých jmen. No ale od toho jsme tady kdo? My dva, abychom vám některé z nich představili.
0: Jednou z takových je i formace, která si říká Prezident. Díky své auře a tajemnosti modernímu zvuku patří mezi hodně sledovaný fenomén současné britské scény.
1: Na začátku září vydali své debutové album nazvané Blood of Your Empire, na kterém mixují elektroniku s progresivním metalem, špetkou popu, melodickým metalcorem, alternativou, no a kdo ví, čí ještě vůbec.
0: Ale za nás to určitě stojí za poslech a pozornost. Takže tady máte malou ukázku ve formě singlu Angel Wings, který byl první písní, kterou pro album napsali.

0: Televizní kanál Rebel, Rádio Časrok, to jsou dvě média, na kterých právě běží pořad Rebelský bar.
1: No a za barem stojí stále další dvě média a těmi jsou vaši výčepní Ivo Raška s Tomášem Michalíkem.
0: Do výčtu čerstvostí, které vám dneska přidáváme do vašich uší, tak o to se obstará americká kapela Camelot.
1: Ta v příštím roce oslaví neskutečných 40 let na hudební scéně, což pánové oslavili s předstihem tak, že připravili desku Dark Asylum.
0: Frontman kapely Tommy Karevik dodává, že tohle album zavede posluchače do skrytých zákoutí lidské mysli a slibuje temný příběh o ztracené identitě, strachu a hledání vykoupení.
1: Takže pokud máte rádi metal s atmosférou gotického hororu, Camelot vás právě zvou dovnitř.

0: Vítáme vás zpátky v našem rebelském baru, ve kterém nás čeká nyní hudba v podání zpěvačky Paris Jackson.
1: Dcera krále popu, čili Michaela Jacksona, po 6 letech od svého debutu přichází s novou deskou. A na předsudky se vykašlete, tohle je za nás muzika na začátek podzimu jako stvořená.
0: Žádný moonwalk, proto nečekejte. Album Happiest Day of My Life nabízí 11 skladeb ve stylu alternativního rocku a grunge a la 90. léta. No a vlastně se není čemu divit, neboť velkým jménem v pozadí této nahrávky je samotná Linda Perry.
1: Takže z toho vzešel takový mix Smashing Pumpkins a Alanis Morissette.

0: Návštěvní hodiny rebelského baru míří do svého závěru.
1: Nakonec dnešních tipů, co nového si můžete pustit do sluchovodu, tady máme materiál od australské formace Airborne.
0: Venku je jejich šestá řadovka, no a s názvem si moc hlavu nelámali, protože se jmenuje jednoduše Airborne.
1: Zajímavostí je, že tucet skladeb vznikalo s využitím technického vybavení, které v minulosti patřilo skupině AC/DC.
0: No a ještě jedna věc. Kapela se rozhodla, že touto nahrávkou zároveň vzdají hold Lemmymu Kilmistrovi z Motorhead.
1: Takže tady to od nás máte v hudební formě. No a my jdeme pomalu zvedat židličky.
0: Jo. Díky za pozornost a těšíme se zase příště na viděnou a naslyšenou.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
1: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
2: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Sádrokartony, profily, vatu a další příslušenství pro suchou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavíš příčku nebo podhled? U Janíka mají i hned.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.

0: Pohodové procítání vám v tuto chvíli přeje od mikrofonu Ivo Raška. Právě jsme načali 42. týden roku 2026. Kalendáře jsou nalistovány na stránce s údajem pondělí 12. října a dvě minutky před šestou startuje na rádiu Čas Rock Ostrý budíček. Dneska na vás budu vážení sám, Tomáš totiž plní své pracovní povinnosti někde jinde, ale to nic nemění na faktu, že nás čekají čtyři společné hodinky napichované parádní muzikou. Za chvíli se k nám ke všemu přidá třeba taky pan Pilous. Rád budou i Motorhead. A jako třetí ochutnávku tady mám Volbeat. Jako druhý, hned po paní uklízečce, tady k nám do rádia a dneska dorazil Martin Fabík, takže měl dost času na to, aby připravil první přehled zpráv a taky nám za okamžik řekne, jak se vyvíjí situace na cestách.
1: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
11: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
13: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
14: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Brně na silnici v oblasti Hradčany. Osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s omezením. A pozornost mějte v oblasti Brno Nový Lískovec. Kvůli pracím údržby je Pisárecký tunel uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
15: Radio Čas Rock. Zprávy.
14: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku by taxikáři mohli nově potřebovat základní znalost češtiny. Poslanci schválili změnu, která obcím umožní tuto podmínku zavést. Nová pravidla by mohla začít platit od ledna 2028. Cílem je, aby se cestující s řidičem lépe domluvili. Novela nyní zamíří do Senátu.
13: Morava aktuálně.
14: V Novém Jičíně víc myslí na životní prostředí. Místní obyvatelé se zlepšili v třídění textilu a elektroodpadu. Horší je to ale s kovy a se sklem, říká mluvčí města Marie Machková.
16: V porovnání s rokem 2020, kdy jsme fyzickou analýzu odpadu dělali naposledy, došlo k výraznému zlepšení třídění textilu, kterého ve vzorcích bylo o 55% méně než před 6 lety. Na přibližně stejné úrovni zůstalo množství plastů a papíru. Ke zhoršení naopak došlo u skla a především u kovu. Zde budeme muset ještě více zapracovat na osvětě a znovu zdůraznit, že kovy a plechovky je možné odkládat do žlutých kontejnerů z plasty.
14: Ve Zlíně na Dílech dostane knihovna nový kabát. Příští rok se má proměnit v komunitní centrum pro setkávání, kulturní akce a vzdělávání. Město už připravuje projekt rekonstrukce. Knihovna ročně přivítá kolem 10 000 návštěvníků a nově jim nabídne více možností, jak společně trávit čas. A fotbalisté Olomouce remízovali v Teplicích 1-1. Sigma šla do vedení už ve 3. minutě. Domácí ale po přestávce vyrovnali. Olomouc navíc dohrávala v 10 po červené kartě Luise Lurvínka. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
17: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Je 6 hodin bezmála 12 minut na programu dnes stále pondělí 12. října a ještě jednou všechny vítá u rozhlasových přijímačů Ivo Raška. No a tahle ta písnička, která před okamžikem dozněla, patří určitě k těm, které v polovině 90. let rezonovaly snad ze všech koutů. Kdo z vás byl tehda už na světě, tak mi dá určitě za pravdu. Na svědomí jí má Alanis Morissette, která v ní zpívá o svém bývalém příteli, který ovšem na nic nečekal a krátce po rozchodu začal radit s jinou ženskou. Dlouhá léta se spekulovalo, že terčem písně v tomto textu je herec Dave Coulier, známýš to jakožto strýček Joey ze seriálu Plný dům. Ten byl taky velmi populární v 90. No a právě on, tenhle ten herec a Alanis Morissette spolu chodili pár let předtím. Mimochodem, jemu v té době bylo 33 let a ona byla mladíčka, 18-letá, v té době ještě neznámá zpěvačka. Ovšem, Alanis identitu dotyčného nikdy nepotvrdila a od spekulací, že by se jednalo opravdu o tohoto herce, se distancovala. Každopádně hitovka You Ought to Know je naprosto parádní a díky ní se dostala na přední příčky mnoha hit parád po celém světě. Před chviličkou zazněla také u nás Na čas roku a nás čeká další muzika, tentokrát v podání Motorhead, a taky zazní Kern.

0: 10 minut před půl sedmou jsme si poslechli skladbu Blízko nás. Kultovní to kousek z dílny skupiny Kern. S ním byl vždycky pevně svázán i zpěvák Jaroslav Albert Kronek, který už ale nějaký ten pátek a sobotu hraje se svou vlastní kapelou Alband. Naposledy v sobotu jste ji mohli slyšet ostatně na akci Tři tváře roku, kde vystoupila po boku Miloše Doležala a také Františka Fany Michalíka a jeho projektu Fany. Ke všemu ještě před koncertem se Jarda Kronek stihl zastavit tady u nás na rádiu Čas Rock, aby s naším moderátorem Alešem prohodil pár slov a pozval vás na tuhletu akci osobně. Pokud jste tam nebyli, tak svou chybu o zaváhání můžete napravit ještě 23. října, kde se Tři tváře roku objeví na pódiu v kulturním centru Semilasov v Brně. Tam ovšem místo Fannyho vystoupí Vilda Čok. Tolik tedy k tomu, co jsme slyšeli, a vlastně de facto k tomu, co nás čeká. A svým dílem do toho nadhledu toho, co nás čeká a nemine, se přidá ještě náš dvorní astrolog Milan Gellner, který ani dneska okan zamhouřil, aby vám připravil horoskopy na dnešní den. Tak tady to je.
1: Pondělí by mělo proběhnout ve stejném duchu jako konec týdne minulého. Nadít se můžeme mnoha změn, zvýšené citlivosti, ale také akčnosti a z toho pramenící výbušnosti. Problémy budou především v prožívaných emocích. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci budou nuceni do nějakých změn. Kozorozi se mohou těšit na přízeň opačného pohlaví, a pany by měly inklinovat k dělání pořádku v místech, kde panuje chaos. Vodnáři by měli konat s elánem a nadšením. Váhy se mohou cítit nejistě a zmateně a blíženci budou mít tendenci tlačit na pilu. Lvům se budou nabízet zajímavé pracovní možnosti. Střelci si budou užívat na poli milostném a berani mohou projevovat zvýšenou podrážděnost a výbušnost. Radci budou mít tendenci vidět vše temněji. Štíři mohou zažívat takový línější den a ryby budou objevovat nová místa nebo se budou věnovat novému poznání. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.

0: rádiu Čas Rock.
1: Zdravím vás, bando. Nechte se pozvat k dalšímu rock speciálu. Co bude dnešní téma? No, vrátíme se k abecedě a čeká nás jednoduché V. I tady máme celou řádku parádních kapel a já se na to moc těším. Takže rocková abeceda na V. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

0: týdne.
1: S další novinkou týdne je tady partička Hardcore Superstar, která, jak ona sama říká, chytá druhý dech. Dala se do holportu s novou nahrávací společností, se kterou mají opravdu velké plány. Nebude to jen jejich další studiový zářez, ale taky monstrózní turné, během kterého se vydají i napříč Evropou. My si od nich dáme kousek, ve kterém jasně naznačují, že jim ani po těch 30 letech síly v žádném případě neubývají, a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
8: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
9: Komfort Agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
12: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Na čas roku jsme si poslechli song My Last Breath v podání kapely Evanescence. A není už to pomalinku, ale jistě rozjíždějí filtr, což je partička, která vznikla v Americe už někdy na začátku 90. let. Přičemž ústřední postavou je zejména charismatický zpěvák Richard Patrick. Ten založil tenhle ten ve své době velmi slavný projekt poté, co opustil jinou slavnou skupinu, a to Nine Inch Nails, kde působil jako jejich kytarista během turné. Nás čeká skladba Take a Picture z roku 1999, jejíž text vychází z osobních zážitků právě frontmana Richarda Patricka. Ten se svého času neštítil vzít místo knihy do ruky skleničku s pitím a tu a tam se stalo, že to kapánek přehnal. A až následně, druhý den, se třeba od kamarádů dozvídal, co všechno předchozí noc prováděl. No a právě zážitky spojené s alkoholem a výpadky paměti se promítly do textu písně, která se stala jedním z jejich největších hitů. Tady jsou Filtr a jejich pecka Take a Picture.

0: Rána na rádiu Čas Rock máme úspěšně za sebou, tohle to byly Foo Fighters a jejich pecka These Days. Za okamžik odbije 7:00 a od mikrofonu všechny, kteří právě nyní zapli rádio, zdraví a pohodové ráno přeje Ivo Raška. Já věřím, že si užíváte pohodové pondělí, které se vám pokusí zpříjemnit ještě například Valda Gang. Zazní také Black Sabbath. A mám tady v zásobníčku také Gutsmack. Těch pecek bude daleko více, taky zavzpomínám na nepříjemnou událost, která se v 90. letech odehrála během koncertu skupiny Pink Floyd. Ale ze všeho nejdříve nás čekají zprávy s Martinem a k tomu Marťas přihodí i dopravní servis.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na Vrakovišti H plus P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. H plus P Autodemont. Volejte 602 576 526.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Poruba v ulici 17. listopadu poblíž fakultní nemocnice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na Zlínsku v oblasti Pozděchov. Osobní auto srazilo srnu. A pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Podolí ve směru na Brno. Probíhá zde úklid vozovky po dopravní nehodě. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku bude tento týden pokračovat chladné podzimní počasí. Na horách se mohou objevit sněhové nebo smíšené přehánky a v noci budou teploty klesat k nule, místy i pod ní. Meteorologové proto upozorňují na první mrazíky, které se mohou objevit už v následujících dnech.
9: Morava aktuálně.
7: V Ostravě mladí lidé stále častěji omezují alkohol. V barech místo piva a panáků volí třeba nealkoholické koktejly nebo domácí limonády. Podniky na to reagují a rozšířují nabídku nealkoholických nápojů. Mladí si chtějí užít večer s přáteli, ale druhý den být zase v pohodě. Ve Valašském Meziříčí se po rekonstrukci za 50 milionů korun otevřela nová náplavka a tržnice. Prostor mezi historickým mostem a silničním mostem na průtahu městem se změnil k nepoznání. Více nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
10: Vedle kompletní revitalizace tržnice, včetně nezbytného zázemí, jsou nejvýraznějším prvkem nové náplavky dřevěné pobytové schody vedoucí až k Bečvě. Vznikl zde příjemný prostor pro setkávání a posezení, který doplnili také nové stromy. V ploše náplavky jsou pak ostrůvky vysypané kamennou drtí, které se na jaře zazelenají a rozkvetou tisíci cibulovin. V plné kráse se nám tak mezřická náplavka představí až příští rok na jaře.
7: A česká tenistka Kateřina Siňáková na 40. deblový titul nedosáhla. S čínskou spoluhráčkou Sheng Shui prohráli ve finále 4 hry v Pekingu s kanadsko-brazilskou dvojicí. Na další společný titul si tak musí počkat. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
8: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Sex Pistols. V roce 1978 totiž Sid Vicious zavolal z pokoje hotelu Chelsea v New York City. Zavolal na policii a nahlásil, že někdo pobodal jeho přítelkyni Nancy. Následně byl ale zatčen právě on sám. Sid byl obviněn z vraždy a umístěn na detoxikační jednotce věznice v New Yorku. Tomu, co se odehrálo 12. října, mohu ještě přiložit nepříjemnou událost z roku 1994 a ta se týká kapely Pink Floyd. Během jejich koncertu v Londýně se zhroutila konstrukce tribuny, na které stálo kolem 1200 fanoušků. Více jak hodinu trvalo, než se podařilo všechny z trosek vyprostit. Jako zázrakem se ovšem událost obešla bez úmrtí. Z 96 zraněných jich 36 putovalo do nemocnice k dalšímu ošetření a 6 si jich v nemocnici nechali na další pozorování. Mimochodem členové Pink Floyd všem alespoň následně poslali tričko skupiny jakožto omluvu za tuto událost. Tolik dnešní listování v rokové kronice. Za chvíli se ještě trošičku v historii poškourám, protože vám prozradím, jak Black Sabbath přišli na to, že si budou říkat Black Sabbath. V tuto chvíli jdeme na čas roku, ale zpátky za muzikou.

0: Tohle byly Black Sabbath, kapela, která si za vlastní zvolila název, který se stal již doslova kultem v metalové branži. A přitom stačilo málo a možná bychom si tuhletu čtveřici z Birminghamu pamatovali úplně jinak. Na konci 60. let totiž ještě vystupovali pod názvem Earth, čili Země. Jenomže pak se doslechli o tom, že v Anglii už existuje jedna kapela, která si říká právě takhle. Ke všemu byla v té době mnohem populárnější než tihle mladí zobáci. No a naplno jim to došlo, až když jednou přijeli na koncert a tam zjistili, že návštěvníci a vlastně i pořadatelé od nich čekají muziku z úplně jiného soudku. Když pak přemýšleli nad tím, že by se přejmenovali, tak si Geezer Butler vzpomněl na jistý italský hororový film, který se v překladu jmenuje právě Black Sabbath. No a když s tím potom přišel do zkušebny, tak jednak s klukama nejdříve napsali skladbu s tímto názvem a následně se jim to tak zalíbilo, že Black Sabbath zvolili i pro název celé kapely. A nutno s odstupem času přiznat, že udělali moc dobře. Dobré jméno ale zvolila i skupina, která zazní na rádiu Čas roku za chvíli. Mám pro vás nachystány totiž Manowar.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas rok patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
1: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Čas rok. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
8: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
8: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Ještě satelit.
9: Chceš ještě víc zatopit pod kotlem? Jsi připraven na čistý, nefalšovaný metal? V tom případě je tady pro tebe rádio Čas rok natvrdo. Muzika, která ti rozdrtí repráky. Naladíš nás, nebo se bojíš? Jdi na natvrdo.časrok.cz a pusť si nás přes internet.
10: Varování, poslech může způsobit nekontrolovatelné mlad.

0: V rámci Ostrého Budíčku svůj zasloužený prostor dostal hlas kapely Iron Maiden Bruce Dickinson. A za další muzikou se vrátíme na český píseček. Hrát budou totiž lautři, kolem kterých je poslední dobou opět velmi rušno. Na konci léta tahle ostravská kapela vydala novou desku s názvem Mistr a Markéta, kterou se rozhodli nyní představit fanouškům taky naživo. Už si pomalinku pánové balí své aparáty, aby příští týden vyrazili na koncertní šňůru s názvem Ať vezme čert tour. Takže místo toho, aby seděli na podzim pěkně doma v teple, jezdili na hory nebo sledovali v televizi ulici, tak naskočí do dodávky a vyráží mezi lidi, tak jak to má být. První zastávkou bude už 23. října ostravský klub Barák, kde zároveň proběhne slavnostní křest nového alba. Ale nebude to jenom o novinkách. Lautři připravili našlapaný téměř dvouhodinový set, namíchaný právě jak z čerstvých songů, tak i z osvědčených hitovek. No a pokud byste je náhodou 23. října nestihli, nemusíte panikařit, zachovejte klid. Turné pokračuje dalšími štacemi přes Kofola Music Club v Krnově, Music Bar Lira Valašské Mezříší, Hard Café Karviná, Rock Café Jablunkov, nebude chybět ani Praha a další destinace. Když tak stačí zavítat na jejich webovky, kde se o turné lautrů dozvíte více. Teď už ale přichází na řadu jejich muzika a jedna z věcí, která se na Nové Fošně taky objevila. Na rádiu Čas Rock si poslechneme Lautr a jejich věc Notorik.
1: Ostrý Budíček na rádiu Čas Rock.

0: máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, s MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
9: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZ zákoník práce CZ.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
12: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.

0: Lemmy Gutsmack, kteří mají za sebou letní turné po Evropě a nyní obrážejí štace po Americe. Do Česka má ale namířeno jiná rocková skupina a tady se hodí říci Nickelback is back. Víc vám řeknu k jejich turné i k zastávce u nás za chvíli. Ze všeho nejdříve pro vás mám, řekněme, takové snídaňové degustační meníčko. V nabídce nechybí třeba Shinedown. Po 8. raní zazní také Ronnie James Dio. A pak mohu nabídnout kapelu Saxon. Za minutku bude 8, takže ze všeho nejdříve nás čeká čerstvý přehled zpráv a také dopravní informace, proto předávám slovo Martinovi Fanbíkovi.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Zjistěte více u Centrum Moravia Sever Ostrava.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, na Zlínsku na silnici v oblasti Holešov. Havarovalo tady osobní auto. Počítejte s omezením a pozornost mějte stále na dálnici D1 v oblasti Podolí ve směru na Brno. Stala se tady dopravní nehoda nákladního a osobního auta. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Radio Čas Rok.
9: Zdravím, rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Na Slovensku roste počet případů, kdy medvědi napadají lidi. Vznikla proto nová internetová příručka s názvem Medvědí řidičák, která radí, jak se šelmám vyhnout a jak se zachovat při nečekaném setkání v lese. Lidé si mohou své znalosti ověřit také v jednoduchých testech. Cílem je předcházet nebezpečným střetům a zvýšit bezpečnost při pobytu v přírodě.
11: Morava aktuálně.
9: V Ostravě se velkému zájmu těšila výstava exotických ježků. Na Černé louce si je návštěvníci mohli prohlédnout a dokonce i pohladit. Největší radost měli hlavně děti, které tyto malé zvířata viděli úplně poprvé. Zájem o chov exotických ježků v Česku postupně roste. Otrokovice na Zlínsku pokračují v instalaci solárních světelných prvků. Oblíbená trasa podél řeky Moravy směrem na Napajedla tak bude pro cyklisty i pěší po setmění zase o něco bezpečnější. Více podrobností dodává mluvčí města Lenka Vaculová.
10: Solární knoflíky se během dne nabíjejí a po setmění se automaticky rozsvěcují. Zvýrazňují vedení stezky a usnadňují pohyb v místech bez veřejného osvětlení. Nejde o plošné nasvícení okolí, ale o orientační prvky, které pomáhají uživatelům lépe sledovat trasu za tmy. Nová etapa navazuje na předchozí instalace na trávníkách podél Dřevnice a na trase mezi poliklinikou a podjezdem po železniční trati.
9: A třinečtí hokejisté poprvé v nové sezóně prohráli. Na ledě Pardubic padli 5-4 po prodloužení, když o výhře domácích rozhodl Jan Mandát. Oceláři tak přišli o svou dosavadní neporazitelnost v extralize. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

8 hodin a 12 minut, stále ladíte Čas Rock a další muzikou, která se vás pokusí po ránu nakopnout, tak to bude ta v podání kanadských Nickelback. Ti nedávno oznámili, že po 4 letech spíchli novou desku, ta už je de facto hotová a připravená k expedici mezi fanoušky. Album tedy konkrétně vyjde 30. října a ponese název Everything Under the Sun. Venku už je několik singlů, mezi které se řadí například Leave Me Behind. Zní to třeba takhle.

Tohle v pořadí už 11. studiovku vyrazí Nickelback po novém roce taky zahrát pěkně naživo a jen co si odbydou koncertní šňůru po Severní Americe, zavítají také na starý kontinent. Zkrátka nepřijde ani český fanda, protože kanadská čtveřice se zastaví 26. června v pražském O2čku, přičemž jako speciální hosté se k ním přidají také britský Don Broco. Teď už ale na čo z roku nasoukáme do repráků starší věc. Tady jsou Nickelback a jejich Something in Your Mouth.

pro pořádek a abychom si to tak nějak všichni sjednotili, připomínám, že dnes je na programu říjnové pondělí s pořadovým číslem 12 a v kalendáři tohle datum okupuje také jméno Marcel.

0: Jeho prapůvod je latinský a překládá se jako malý bojovník. U nás v Česku jich můžeme, těch Marcelů tedy, potkat téměř 9 tisíc, přičemž nejoblíbenější dle statistik je v oblasti Kravaře. Tam jich potkáte nejvíce. Takže pokud nějakého Marcela znáte, tak mu určitě nezapomeňte potřást pravicí, pogratulovat mu ke svátku, no a večer s ním zajděte klidně na dva, možná na tři nebo na čtyři škopky. Já vám k tomu posílám další muziku, už za okamžik Gaia Messiah a nebo Iggy Pop.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte rostomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
7: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: tváři své jméno uveden Iggy, tak to nemám zdání, ale vím, a už o tom byla řeč, že své jmeniny mají dneska Marcelové. Ale jako obvykle se v kalendáři vyskytuje i několik svátků pro ty z vás, kteří na startu týdne taky hledají nějakou, možná i jakoukoliv záminku k oslavě. A právě pro tuto množinu zde mám tři svátky extra. Tím prvním svátkem je Den spoření.
1: Mám tři děti a žádný peníze. Proč nemůžu mít žádný děti a tři peníze?
0: Na 12. října připadá také Den farmářů.
2: Starý farmář farmu měl, i-a-i-a-o. Na té farmě krávu měl, i-a-i-a-o.
0: No, když rozumím o těch kraviček, tak je také Den trhaného masa.
3: Nine Gamer, kluci a holky, už jsem zase tady a zase si uděláme něco jednoduchého, abyste to mohli udělat i vy. Tentokrát si uděláme trhaný kuřecí maso v housce.
0: Tak možná i pro někoho z vás gastronomický tip na dnešní oběd. Ono, jak se říká, každý den se dá něco oslavit, tak také vy si udělejte pondělí, pokud možno co nejpříjemnější, nejveselejší. A já vám k tomu pošlu na Rádiu Čas Rok další várku muziky. Připravená je kapela Asking Alexandria a v zápětí po nich také Saxon.
4: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíč.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rock patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
9: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Široká nabídka stavebních materiálů pro vaše projekty za nejlepší ceny. Rádi vás obsloužíme v 8 pobočkách našeho kraje.
0: Stavebniny Janík.
1: Vše pro vaši stavbu.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
11: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře. To pravé místo pro vás.
12: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Uplynuvší víkend se mimo jiné nesl také ve znamení Formulí 1. Tentokrát se celý kolotoč přesunul na městský okruh Singapuru a podobně jako před týdnem v Malajzii do průběhu zasáhl hustý déšť. Zejména tedy těsně před startem sprintu začalo hustě lít a začátek se musel o půl hodinky posunout. No a podepsalo se to následně také na výkonech. Hned 9 závodníků do cíle sprintu vůbec nedojelo. Z vítězství, tedy v tom sprintovém, se nakonec radoval Max Verstappen z Red Bullu před jezdci Ferrari. No a Max úřadoval také o den později v hlavním závodě. V nedělní velké ceně Singapuru po startu z pole position na něj sice chvíli dotíral Leclerc z Ferrari, ale to ho vůbec nerozhodilo, ani to, že mu v průběhu přestala fungovat vysílačka a způsobem start-cíl si dojel pro vítězství. No a díky tomu si tenhle Nizozemec v barvách Red Bullu dojel pro druhou výhru v řadě.
1: Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career, and that space on the mantelpiece is about to be replaced by the largest trophy available tonight.
0: Jako druhý se na cílové rovince objevil Charles Leclerc z Ferrari a třetím jezdcem na bedně byl stále ještě aktuálně lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Jinak tedy mezi námi, závod nenabídl žádné velké drama, za zmínku stojí už snad jen to, že vydařený závod vzhledem k okolnostem má za sebou i druhý muž celkového pořadí George Russell, ten kvůli výměně pohonné jednotky startoval až 19., ale postupně se prokousával kupředu a do cíle dojel jako 9. Naopak, nevydařený závod má za sebou Hamilton, který v závěru ztratil své pozice a místo na bedně skončil až 6. Tolik tedy k Formulím 1. Další zastávkou budou Spojené státy, kde se 25. října pojede na okruhu v Austinu.

0: Čas roku se dostává do své finální fáze. Než předám studio do zprávy Honzy Prokeše, mám zhruba 60 minut, které využiju třeba tak, že vám řeknu zásadní změnu v sestavě Judas Priest, kterou opouští jeden ze základních stavebních kamenů. Ale zároveň vás čeká hromada muziky, například v podání POD. Nebudou chybět škorpíci. A cestu do hlubin pankáčovy duše podnikneme společně s Vision Days. Jako první se na řadu ale dostane pankáč Martin Fabík, který pro vás připravil dopravní servis a také další čerstvý přehled všeho důležitého, co se kolem nás děje.
1: Máš méně vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Časrok. Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
11: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
12: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
13: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
14: Aktuálně si dávejte pozor, v Třanovicích havarovalo tady osobní auto mimo komunikaci. Počítejte s omezením. Dále buďte opatrní na dálnici D2 v oblasti Brno-Jih směr Bratislava. Osobní auto se srazilo s nákladním. A pozornost mějte v Břeclavi na silnici v oblasti Perná. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
14: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku by taxikáři mohli nově potřebovat základní znalost češtiny. Poslanci schválili změnu, která obcím umožní tuto podmínku zavést. Nová pravidla by mohla začít platit od ledna 2028. Cílem je, aby se cestující s řidičem lépe domluvili. Novela nyní zamíří do Senátu.
15: Morava aktuálně.
14: V Novém Jičíně víc myslí na životní prostředí. Místní obyvatelé se zlepšili v třídění textilu a elektroodpadu. Horší je to ale s kovy a se sklem, říká mluvčí města Marie Machková.
16: V porovnání s rokem 2020, kdy jsme fyzickou analýzu odpadu dělali naposledy, došlo k výraznému zlepšení třídění textilu, kterého ve vzorcích bylo o 55% méně než před 6 lety. Na přibližně stejné úrovni zůstalo množství plastů a papíru, ke zhoršení naopak došlo u skla a především u kovu. Zde budeme muset ještě více zapracovat na osvětě a znovu zdůraznit, že kovy a plechovky je možné odkládat do žlutých kontejnerů z plasty.
14: Ve Zlíně na Dílech dostane knihovna nový kabát. Příští rok se má proměnit v komunitní centrum pro setkávání, kulturní akce a vzdělávání. Město už připravuje projekt rekonstrukce. Knihovna ročně přivítá kolem 10 000 návštěvníků a nově jim nabídne více možností, jak společně trávit čas. A fotbalisté Olomouce remízovali v Teplicích 1-1. Sigma šla do vedení už ve 3. minutě. Domácí ale po přestávce vyrovnali. Olomouc navíc dohrávala v 10. po červené kartě Luise Lurvínka. Tolik aktuální zprávy na rádiu ČAS Rock. Další za hodinu.

0: Máme pondělí 12. října a ani v toto datum nebyl svět ochuzen o nově příchozí. Narozeniny slaví například australský herec Hugh Jackman. Představiteli Wolverina je dneska 58 let.
1: Dej mi ještě panáka, odcházím.
2: Takhle to tu nechodí.
3: Teď už jo. Dej sem tu flašku.
1: Já tě znám.
3: Ne, ale já tebe jo.

0: několikaminutovou klinickou smrt, až nakonec zemřel přesně na Vánoce v roce 2016, tehdy mu bylo 68 let. A dalším jménem, který slaví dneska narozeniny a je na seznamu, tak tím je Jeff Keat, zpěvák kapely Tesla. Tomu je právě dneska 68 let a Jeff Keat je proslulý právě svým nezaměnitelným chraplákem. A mimochodem s kapelou Tesla, ke které se připojil už v 82., tehdy ještě když se jmenovala City Cat, naspíval zásadní hity přelomu 80. a 90. let. Toť tedy výčet více i méně slavných osobností, které přišly na svět v tento den. Nyní už na Čas roku jdeme zpátky za muzikou.
1: Radio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Tam za sportem.
1: V rámci ostrého budíčku pro vás mám i jednu sportovní pozvánku, a to na evropský šampionát v korfbalu, což je sport, ve kterém spolu na hřiště nastupují společně muži i ženy a snaží se trefit míč do obroučky korfbalového koše, který je mimochodem 3,5 metru vysoko. Asi už jste se s tím někde setkali. Nyní si nejlepší manšafty z Evropy udělají dostaveníčko v Česku, konkrétně v Prostějově, Otrokovicích a ve Zlíně, a to v termínu od 16. do 24. října. Český výběr můžete vidět hrát naživo v Prostějově, kde se v rámci své skupiny D střetne postupně s reprezentací Irska, Anglie a Walesu. Tolik sportovní pozvánka, teď už jdeme zpátky za muzikou.
0: Radio Čas Rock, kam za sportem.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Skvělé jsou. Dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
8: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

0: Teda povím vám jednu věc, že jak se tak koukám na seznam kapel, které příští rok vystoupí na festivalu Masters of Rock, jako bych si pročítal playlist Rádia Čas roku, Slash, Bruce Dickinson, Skillet, Amarante, Alestorm, a nebo takový Judas Priest. No a právě z tábora těch posledně zmiňovaných přišla před pár dny zásadní informace, že svou baskytaru pověsí doma na hřebík, se totiž rozhodl Ian Hill. Chlapík, který v lednu oslaví 75. narozeniny, na rovinu přiznal, že do důchodu odchází zejména kvůli artritidě a zraněnému rameni. A i když by asi hraní ještě zvládl, tak co si budeme povídat, světové turné je hodně náročné, a tak se raději rozhodl svou bohatou kariéru ukončit. Nicméně jeho basovou linku bychom měli slyšet ještě na nové desce, kterou Judas si vypustí příští rok. Pokud se ptáte, kdo Jana Hilla v kapele zastoupí, tak to už víme. Novým členem se podle zpráv stane neméně zkušený borec Davey Rimmer z Uriah Heep. Na Rádiu Čas rok si nyní samozřejmě dáme něco právě z produkce Judas Priest a tahám kousek, který se jmenuje Redeemer of Souls. Tak bez dva poslech.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Tahle pecka má opravdu šťávu. Pomalinko, ale jistě jsme se dostali na závěr dnešního vydání Ostrého budíčku. Oproti předchozímu týdnu, kdy tady u nás na čas roku proběhl moderátorský maraton a kdy jsme s kolegou Tomášem jeli téměř v kuse 4 dny, utekly ty dnešní 4 hodinky opravdu velmi rychle. Zítra se můžete těšit na to, že zde budeme ve studiu opět oxidovat oba dva. Máme pro vás například pár tipů na zbrusunovou muziku a pozor, dokonce známe i datum konce světa. Ano, už kdo ví kolikátého, ale vše vám prozradíme samozřejmě v pravý čas. Ať jste připraveni. V tuto chvíli se s vámi loučí Ivo Raška a předávám žezlo Honzovi.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: Ty bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
7: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
8: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.

0: Buďte zdraví, rokeři, nový pracovní týden je v plném proudu, tak ať se vám v něm všechno daří, to vám přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který vám bude dělat společnost v následujících 5 hodinách. A teď dneska odstartujeme s Paramore. Přidají se Airborne. A nebo Doroty. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát, nebude chybět Milan Gelnár se svými horoskopy, tak jako Martin Fabík se zprávami. No, tak mu dáme slovo a já vám přeju dobré pondělí dopoledne.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton rádia Čas Rock patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas Rock.
5: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: Komfort Agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
12: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v oblasti Brno Střed v ulici Koliště, poblíž Masarykovy univerzity. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut a pozornost mějte v Břeclavi v ulici Národních hrdinů. I zde se řeší nehoda dvou osobních aut, počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Radio Čas Rock. Zprávy.
12: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku bude tento týden pokračovat chladné podzimní počasí. Na horách se mohou objevit sněhové nebo smíšené přehánky a v noci budou teploty klesat k nule, místy i pod ní. Meteorologové proto upozorňují na první mrazíky, které se mohou objevit už v následujících dnech.
14: Morava aktuálně.
12: V Ostravě mladí lidé stále častěji omezují alkohol. V barech místo piva a panáků volí třeba nealkoholické koktejly nebo domácí limonády. Podniky na to reagují a rozšířují nabídku nealkoholických nápojů. Mladí si chtějí užít večer s přáteli, ale druhý den být zase v pohodě. Ve Valašském Meziříčí se po rekonstrukci za 50 milionů korun otevřela nová náplavka a tržnice. Prostor mezi historickým mostem a silničním mostem na průtahu městem se změnil k nepoznání. Více nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
4: Vedle kompletní revitalizace tržnice, včetně nezbytného zázemí, jsou nejvýraznějším prvkem nové náplavky dřevěné pobytové schody vedoucí až k Bečvě. Vznikl zde příjemný prostor pro setkávání a posezení, který doplnili také nové stromy. V ploše náplavky jsou pak ostrůvky vysypané kamennou drtí, které se na jaře zazelenají a rozkvetou tisíci cibulovin. V plné kráse se nám tak mezříčská náplavka představí až příští rok na jaře.
12: A česká tenistka Kateřina Siňáková na 40. deblový titul nedosáhla. S čínskou spoluhráčkou Sheng Shui prohráli ve finále 4 hry v Pekingu s kanadsko-brazilskou dvojicí. Na další společný titul si tak musí počkat. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

Paramore a my se teď s další muzikou vrátíme pěkně zpátky do naší české země, a to s prtičkou, která se dala dohromady v roce 1990. Ta aktuálně pokračuje ve své sérii koncertů, během kterých můžeme 13. století vidět na vlastní oči 16. listopadu ve Frýdecko-Místeckém kulturním domě. Tady je jejich Elizabeth, no a já vám přeju fajn poslech.

0: Rádiu Čas Rock. Kam za sportem?
1: Ano, přesně tak, kam za sportem, toto je pravidelná rubrika Rádia Čas Rock, no a my vás v ní tentokrát pozveme na evropský šampionát v disciplíně, která dostala název kofrbal. Tento mač se bude od tohoto pátku konat na několika místech, a to v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně. Nespočet týmů z celé řady zemí budou mezi sebou měřit síly až do 24. října a všichni jsme srdečně zváni. Tak jako na poslech další muziky, o kterou se za chvíli postarají Krucipisk a taky Svít. Přeju vám pěkné dopoledne.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
0: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
9: Zdravím vás, bando. Nechte se pozvat k dalšímu rock speciálu. Co bude dnešní téma? No, vrátíme se k abecedě a čeká nás jednoduché V. I tady máme celou řádku parádních kapel a já se na to moc těším. Takže rocková abeceda na V. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

0: Toto byla na rádiu Čas Rok partička Krucipis, která se před pár dny vytáhla se zbrusu novým EPčkem, ale o tom si povíme někdy jindy, bo co, bo není čas, protože teď je před námi Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Pondělí by mělo proběhnout ve stejném duchu jako konec týdne minulého. Nadít se můžeme mnoha změn, zvýšené citlivosti, ale také akčnosti a z toho pramenící výbušnosti. Problémy budou především v prožívaných emocích. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci budou nuceni do nějakých změn. Kozorozi se mohou těšit na přízeň opačného pohlaví a pany by měly inklinovat k dělání pořádku v místech, kde panuje chaos. Vodnáři by měli konat s elánem a nadšením. Váhy se mohou cítit nejistě a zmateně a blíženci budou mít tendenci tlačit na pilu. Lvům se budou nabízet zajímavé pracovní možnosti. Střelci si budou užívat na poli milostném a berani mohou projevovat zvýšenou podrážděnost a výbušnost. Radci budou mít tendenci vidět vše temněji. Štíři mohou zažívat takový línější den a ryby budou objevovat nová místa nebo se budou věnovat novému poznání. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár. Čas.

0: Čas rok. Máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky.cz. Lékárny Dr. Max.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
7: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny.
8: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
10: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
11: H+B Autodemont ve Staříči volá. Máme skladem pneu i alukola.
12: Zánovní, málo jeté i hned k mání. Stav se a přezvoj bez objednání. H+B Autodemont. www.hpa.cz.
13: Už dál nemusíš hledat.
14: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
13: Žádné kompromisy, žádné hranice.
15: Rádio Čas rok na tvrdo.
14: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
16: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

Posloucháte Rádio Čas Rok, je tady rychlý pohled na naše silnice, ze kterých se ozval Mirek. Ten dává takový bonzáček na tmavého Superba, který jezdí po horské dráze z Poruby na Bohumín a zpátky. Tak bacha na něho, ať se náhodou za zadním sklem nerozáří modré xenony. Já moc díky za tuto užitečnou informaci a jestli se i vám, rokeři, něco na těch našich pozemních komunikacích nepoznává, tak to můžete šoupnout třeba na náš WhatsApp, který má, jak asi určitě víte, číslo 72533 1155. Předem díky, no a já vám na šťastnou cestu posílám Dorotu, ne tu od mlynáře Máchala, ale Martin z Ameriky. Tady je Čas Rok.

0: takovou muzikou se na rádiu Čas Rock pomalu, ale jistě dopracujeme až k tomu dnešnímu obědu a mám pro vás i ne moc příznivou informaci ohledně přeložení turné jedné slavné kapely. Tak si na to, když tak počkejte, jestli vás to teda bude zajímat, samozřejmě záleží to jenom na vás a to všechno po zprávách s Martinem, ode mne přání pěkného dopoledne.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro novou folii Dek Dren za super cenu. Více na dek.cz.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Majerpreu.cz. A jedeš dál.
7: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majerpreu.cz.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Novém Jičíně v ulici Palackého stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Příboře v ulici Štramberská, srazila se tady dvě osobní vozidla. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Brno-Střed v ulici Křenová, i zde se řeší nehoda dvou aut. Počítejte s omezením. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Zdravím, rockeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Na Slovensku roste počet případů, kdy medvědi napadají lidi. Vznikla proto nová internetová příručka s názvem Medvědí řidičák, která radí, jak se šelmám vyhnout a jak se zachovat při nečekaném setkání v lese. Lidé si mohou své znalosti ověřit také v jednoduchých testech. Cílem je předcházet nebezpečným střetům a zvýšit bezpečnost při pobytu v přírodě.
12: Morava aktuálně.
10: V Ostravě se velkému zájmu těšila výstava exotických ježků. Na Černé louce si je návštěvníci mohli prohlédnout a dokonce i pohladit. Největší radost měli hlavně děti, které tyto malé zvířata viděli úplně poprvé. Zájem o chov exotických ježků v Česku postupně roste. Otrokovice na Zlínsku pokračují v instalaci solárních světelných prvků. Oblíbená trasa podél řeky Moravy směrem na Napajedla tak bude pro cyklisty i pěší po setmění zase o něco bezpečnější. Více podrobností dodává mluvčí města Lenka Vaculová.
13: Solární knoflíky se během dne nabíjejí a po setmění se automaticky rozsvěcují. Zvýrazňují vedení stezky a usnadňují pohyb v místech bez veřejného osvětlení. Nejde o plošné nasvícení okolí, ale o orientační prvky, které pomáhají uživatelům lépe sledovat trasu za tmy. Nová etapa navazuje na předchozí instalace na trávníkách podél Dřevnice a na trase mezi poliklinikou a podjezdem pod železniční tratí.
10: A třinečtí hokejisté poprvé v nové sezóně prohráli. Na ledě Pardubic padli 5-4 po prodloužení, když o výhře domácích rozhodl Jan Mandát. Oceláři tak přišli o svou dosavadní neporazitelnost v extralize. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

kapely Revolution Saints s vokálem Dina Kostronova, který měl před pár dny zdravotní komplikace, během kterých mu musela být během koncertu kapely Journey poskytnuta zdravotní pomoc. Podle posledních informací je Dee na tom už dobře, tak snad to byl jen nečekaný výkyv a my mu budeme držet palce, ať mu to ještě dlouho tak hraje a samozřejmě i zpívá jako doteď. No a my na rádiu Čas Rock jedeme dál, a to s peckou, která spatřila světlo světa 23. listopadu 1984. Vzpomenete si na ní?

0: ve starém bugy od kabátu, kterého bohužel taky skolil moribundus. No a navzdory této choroby se chlapi rozhodli přeložit jak oba brněnské koncerty, tak všechny ty, které měly od zítřka odehrát u našich slovenských sousedů. Podle samotného Pepy Vojtka by se brněnští fanoušci měli této teplické partky dočkat po jejich akci v Outučku, která je 11. listopadu, a pak by měla následovat i ta Bratislava, Trenčín, Zvolen, Košice a taky Poprad. Tak přejeme brzké uzdravení a těšíme se na ně 27. října v Ostravě. Tak, to bychom měli a můžeme se na rádiu Čas Rok posunout s Robem Zombím a nebo chlapíkem, který měl ve svém rodném listu jméno John Robert Cooker. Za chvíli se do nich dáme. Dobré dopoledne.
1: Rádio Čas Rok. Rádio Čas Rok. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Tak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rex. Rob Zombie a před námi je na rádiu Čas Rock vzpomínka na koncert Párplu, který se v Praze konal minulou středu. Jak je vidět, na něm byla i celá řada z vás, kterým na displejích svých přijímačů svítí rádio Čas Rock. Je to zřejmé z celé řady fotek a videí, které nám posíláte na náš WhatsApp, no a klíďo píďo v tom můžete i pokračovat. Předem díky, no a my si je teď dáme v plné palbě.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rock patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
0: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
2: Čas rok. Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, s MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
7: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
0: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
9: Máš to vysoko, máš to daleko.
10: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

0: Je 12. října, no a představte si, že v tento den roku 1810 se v Mnichově konal první Oktoberfest při příležitosti svatba Ludvíka I. Bavorského a jeho nastávající chotě Terezy. No a teď otázka na vás, přátelé. Měli jste tu možnost se taky někdy takové akce, kde se ten pěnivý mok do sebe lije z tupláků, taky zúčastnit? WhatsApp Rádia Čas Rock je tady pro vás, no a já vám k tomu za oplátku nabídnu třeba formaci Walkmans se skladbou, která se jmenuje jednoduše Spoutej.
1: Papi, nalejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadá. No to je, opravdu, no, to je sranda, lej pivo z oken.

0: Tady pondělní poledne a s ním je příležitost dát si něco k obědu, no a já vám samozřejmě k němu přeju dobrou chuť a nabídnu škorpíky. To by se mohli postarat o předkrm, že jo, s hlavním chodem atlikrů. S desertem přijdou home. Těch mimo jiné taky hodíme pár slov. No a toto je hudební menu Rádia Čas Rock, do kterého se pustíme hned po zprávách. Ty už přibírá Honza Galčík a já vám přeju jak dobrou chuť, tak dobré už odpoledne.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
9: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Zjistěte více u Centrum Moravia Sever Ostrava.
10: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře. To pravé místo pro vás.
11: Vážná nehoda se řeší v Bohumíně. V ulici Rychvaldské se srazila dvě osobní auta. Nehoda byla se zraněním na místě, zasahovali záchranáři, stále jsou tady policisté. Zdržet se můžeme taky v Olomouci na Gorazdově náměstí. Tady se srazila dodávka s osobním autem. A problémy jsou v Brně, tady máme hned několik dopravních nehod. Vážná nehoda se řeší ve Vídeňské ulici, kde skončilo osobní auto mimo vozovku. Na místě jsou záchranáři. V Brně pozor taky v ulici Křenové, kde se srazila dvě osobní auta a dvě auta v Brně boura. Ale taky v ulici Olomoucké.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré pondělní poledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tento týden už nejspíš přinese první sníh. Počasí bude podle televize LTV Plus typicky podzimní. Na horách má slabě sněžit už zítra. Výraznější změnu počasí očekávají meteorologové o víkendu, kdy dorazí další ochlazení a bude i víc přeháněk.
13: Morava aktuálně.
11: Hlučínské jezero čeká další velká proměna. Městu se podařilo zajistit peníze na druhou etapu revitalizace. V areálu a v jeho okolí vznikne nová silnice. Přibydou rozsáhlé parkovací plochy, inženýrské sítě i cyklostezky. Hlučín teď chystá výběrové řízení. Jihomoravský kraj otevřel v Kyjově v areálu střední školy Polytechnické nové centrum technického a inovativního vzdělávání. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
14: Celkové náklady na stavbu, technologie a vybavení školy dosáhly 220 milionů korun. Projekt zásadně proměnil areál školy a současně rozšiřuje možnosti odborného vzdělávání v regionu. Nové a rekonstruované prostory umožní studentům pracovat s technikou, se kterou se budou setkávat také v praxi. Zároveň škole přinesly možnost rozšířit vzdělávací nabídku o obory autoelektrikář a autolakírník.
11: Centrum nabízí moderní zázemí pro praktickou výuku, nové odborné díly i autoservis vybavený současnou technikou. Marie Bousková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Clary Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmine Pauliniové z Itálie. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.

Odpolední vysílání Rádia Čas Rock dostala prostor i německá legenda Scorpions, která se dočká svého snímku. Ale bacha, nepůjde o nějaký obyčejný dokument, ale o poctivý celovečerní film, který by se měl v kinech objevit z kraje příštího roku. Přesné datum, tak to je stanovené na 28. ledna a venku je z něho i první trailer, který představuje herce, kterým to opravdu sekne. Kdy a v jakých českých kinech bude tento biják k mání, tak o

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které společně s vámi v minulém týdnu podalo pomocnou ruku nemocnému Patričkovi, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Prostřednictvím transparentního účtu jsme měli v pátek dopoledne možnost předat Patrikovým rodičům částku, a to v neuvěřitelné výši 429 851 korun českých, za což vám patří obrovská poklona a poděkování. Je až neuvěřitelné, jak se umí ta naše rocková rodina spojit a udělat tak dobrou a smysluplnou věc, za kterou ještě jednou díky. Pokud máte taky chuť a možnost Patričkovi na jeho náročnou léčbu přispět, klidně ještě pořád můžete, a to na číslo účtu, které najdete na našem webu. Děkujeme.
1: Radio Čas Rock.
2: Máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Časrock.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Čas Rock.

Jste ve společnosti Rádia Čas Rock, které má pro vás nachystaný další díl podcastu s názvem Pod povrchem. No a v něm si tentokrát naše vrána vzala na mušku Kristýnu Siminskou, která momentálně studuje bubenickou školu v Bostonu. Jak se jí povedlo se dostat do takové vybrané společnosti, jak je její běžný školní den, co všechno se tam učí, jak často trénuje a další velice zajímavé informace se od ní dozvíte, když si rozkliknete odkaz, který najdete na našem webu. Já jen můžu prozradit, že jde opět o velice zajímavý příběh, který nezažije jen tak někdo, takže poslechněte a uvidíte, že nekecám. Tak jako v tom, že nás čeká další muzika, se kterou mám nachystané třeba Arakain. Tak jo, jdem na ně. Čas rok.

0: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN-kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: H plus B Autodemont ve Staříči volá. Máme skladem pneu i alukola.
5: Zánovní, málo jeté, i hned k mání. Stav se a přezvoj bez objednání. H plus B Autodemont. www.hpa.cz.
6: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
7: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
8: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Ghost a samozřejmě Tobias Forge, který po dlouhých 20 letech oživil death metalovou sebranku Repugnant. No, ta vypustila do světa single se skladbou, která byla součástí jejich kultovní desky Epitome the Darkness. No a tu sice nahráli původní členové této bandy, ale bacha, za mikrák se tentokrát nepostavil Tobias, ale Eric Danielson. Ten toho tak uvidíme, jestli to je jenom taková, jak se říká, znouzecnost, anebo se dočkáme velkolepého a plně hodnotného comebacku. Koho si už bohužel ale můžeme poslechnout jen ze záznamu, je Gary Moore, který dostává na rádiu Čas Rock prostor právě teď a vy se dobře bavte.

0: Novina, první hodina pondělního odpoledne za námi, no a my se na rádiu Čas Rok pustíme do dalších 60 minut. A v nich zazní třeba Megadeth, tak jako Godhard. A nebo Rybičky 48. Jaký uničí, že jo? No, kromě toho se mrkneme na to, co si pro vás Rádio Čas Rok chystá na dnešní večer, taky trošku zasportujeme a čeká nás i jeden velkolepý hudební návrat. To všechno po zprávách s Hanzem. Ode mne přání dobrého odpoledne.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
8: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
9: Nehoda nás může zdržet v Olomouci na Gorazdově náměstí, bourala dodávka s osobním autem. Bouračka se řeší taky v Brně v ulici Olomoucké, tady se srazila dvě auta a v Brně pozor taky v ulici v Aleji, kde se srazil traktor s osobním autem. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Hodoníně v ulici Družstevní čtvrť.
10: Radio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Stavební a řemeslné práce dál zdražují. Jejich ceny letos zvýšilo 7 z 10 dodavatelů. Nejčastěji zdražovali do 10%. V příštích 12 měsících chce ceny upravit ještě více z nich. Ceny letos nezměnilo 30% oslovených.
11: Morava aktuálně.
9: V Novém Jičíně víc myslí na životní prostředí. Místní obyvatelé se zlepšili v třídění textilu a elektroodpadu. Horší je to ale s kovy a se sklem, říká mluvčí města Marie Machková.
12: V porovnání s rokem 2020, kdy jsme fyzickou analýzu odpadu dělali naposledy, došlo k výraznému zlepšení třídění textilu, kterého ve vzorcí bylo o 55% méně než před 6 lety. Na přibližně stejné úrovni zůstalo množství plastu a papíru. Ke zhoršení naopak došlo u skla a především u kovu. Zde budeme muset ještě více zapracovat na osvětě a znovu zdůraznit, že kovy a plechovky je možné odkládat do žlutých kontejnerů z plasty.
9: Zlínský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Podpoří maloobchodní prodejny v obcích do 1000 obyvatel, kam pošle celkem 2 miliony korun. Jednotlivé obce o peníze můžou žádat od 9. listopadu do 17. ledna. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šangaji ve třetím kole. S Rafaelem Choderem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 4-7 a 4-6. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

vznesil terepráky a našavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na jedno.

Je pondělí, no a to znamená, že na rádiu Čas Rok nás večer čeká další premiérový díl Rok speciálu. V něm se tentokrát podíváme za dánskou cestou Volbeat, taky se trošku proplujeme po vodní hladině, nebude chybět i jeden zástupce naší domácí hudební scény a ještě někdo navíc. Začíná se jako vždy v 19, no a v televizi Rebel o hodinu později, samozřejmě včetně videoklipů. No tak si nastavte rokeři budíka a my si tu dlouhou chvíli, než to vypukne, budeme vyplňovat na rádiu Čas Rok jak jinak, než muzikou, kterou si tentokrát mezi sebe rozdělí Goodheart s Brianem Adamsem. Hello.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: No, jak tak jinak, a další utkání ocelářů, tak to je ve Verk aréně naplánované na tento pátek, kdy se borci postaví proti Mladé Boleslavi. Začne se opět v 17 hodin a půjde o velice důležitý mač s týmem, který si v tabulce z 9 body drží 12. pozici. My to budeme na Rádiu Čas Rock samozřejmě bedlivě sledovat a ovšem vás informovat, tak snad se Třinci zadaří připsat si zase nějaký ten bodíček navíc. Ale do pátku času dost, a tak pojďme za další muzikou, se kterou mám do těch následujících minut nachystané Aerosmith anebo hudbu Prahu. Za chvíli jsou tady.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rock patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
0: Čas rok. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vyvoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok natvrdo.
7: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení

Jak se říká, nikdy neříkej nikdy. A to doslova platí u Aerosmith, kteří se po dlouhých 2 letech vrátí na koncertní pódia. Ano, povedlo se, neuvěřitelné, a Steven Taylor má, jak to tak vypadá, hlasivky opět v pořádku a může tak svým vokálem opět dělat radost fanouškům. Venku jsou termíny jejich 2 akcí, které by měly odehrát 29. října a 1. listopadu. Tak budeme držet palce, ať všechno dobře dopadne. No, vidíte, zázraky se přece jen dějí.

0: máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
8: Stavebniny Janík. Sádrokartony, profily, batu a další příslušenství pro suchou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavíš příčku nebo podhled? U Janíka mají i hned.
9: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.

čas rok, vážené dámy od rybiček 48. A když jsme u toho nižného stvoření, a když jsme je nakousli, tak jedné z nich, a to Amandě Somerville, kterou známe například způsobení u Amantejše, Camelotu a dalších, jak asi víte, lékaři diagnostikovali zhoubný nádor na mozku. Podle posledních informací je ale bohužel neoporovatelný a tak se tato vynikající zpěvačka a matka třech dcer pouští do další fáze léčby. Chemoterapie a taky radioterapie jí dává alespoň nějakou naději, že se snad stane to, co by si každý přál, a to uzdravení. Nezbývá než doufat a držet palce, že se to opravdu povede. Čas rok, čas rok.

0: tomu navíc novinka týdne, Rádia Čas Rok, taky pozvánka na jeden opravdu výjimečný koncert, mrkneme do kalendáře, no je to hodně, nebudu to zdržovat, dobré odpoledne.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Pozor! Právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
5: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
6: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
7: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: Vážná nehoda se stala v Karviné, v ulici Havířské, osobní auto srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Zdržíme se taky v Havířově, na hlavní třídě, ve směru na Český Těšín. Za křižovatkou s ulicí Svornosti bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Hodoníně, v ulici Družstevní čtvrť a problémy jsou taky na dálnici D35 na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice. Za sjezdem z dálnice D1 tady stojí porouchané osobní vozidlo.
11: Rádio Čas Rok. Zprávy.
10: Dobré pondělní odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ovocnáři sčítají škody. Letošní sklizeň bude v Česku podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Úrodu poškodili mrazy, krupobytí a sucho. Někteří pěstitelé ovoce dokonce kupují jinde, aby měli co nabídnout zákazníkům.
12: Morava aktuálně.
10: Města Ostravu a Hranice by mohla propojit nová cyklostezka. Jejímu vybudování by pomohla chystaná rychlotrať. Stezka by totiž využila obslužné silnice, vzniklé při stavbě koridoru. Měla by 45 kilometrů a vedla by přes Jistebník, Fulnek a Odry. Ve Valašském Mezříčí se po rekonstrukci za 50 milionů korun otevřela nová náplavka a tržnice. Prostor mezi historickým a silničním mostem na průtahu městem se změnil k nepoznání. Více nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
13: Vedle kompletní revitalizace tržnice, včetně nezbytného zázemí, jsou nejvýraznějším prvkem nové náplavky dřevěné pobytové schody vedoucí až k Bečvě. Vznikl zde příjemný prostor pro setkávání a posezení, který doplnili také nové stromy. V ploše náplavky jsou pak ostrůvky vysypané kamennou drtí, které se na jaře zazelenají a rozkvetou tisíci cibulovin. V plné kráse se nám tak mezříčská náplavka představí až příští rok na jaře.
10: Ostrava bude hostit mladé hokejistky. České hráčky do 18 let se pokusí na blížícím se mistrovství světa navázat na tři medailové úspěchy z předešlých let. Turnaj se v porubské Torax aréně uskuteční od 8. do 16. ledna. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: System of Down. Teď tady u nás na Rádiu Čas Rock. No a před námi je novinka týdne. Tak jdeme na ní.
1: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
0: S další novinkou týdne je tady partička Hardcore Superstar, která, jak ona sama říká, chytá druhý dech. Dala se do holportu s novou nahrávací společností, se kterou mají opravdu velké plány. Nebude to jen jejich další studiový zářez, ale taky monstrózní turné, během kterého se vydají i napříč Evropou. My si od nich dáme kousek, ve kterém jasně naznačují, že jim ani po těch 30 letech síly v žádném případě neubývají, a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia.

Pala katastrofy, jestli se teda nepletu. Je to tak, pátek 16. No, společnost jim tam bude dělat kdo jiný než kapela Witchhammer, začne se v 7 večer a vstupenky za necelé 5 kilo, tak ty se dají v předprodeji pořídit na webu klubu. Tolik něco málo z toho, co se tady u nás chystá, a my se můžeme dál věnovat pěkně další muzice, se kterou mám nachystaný Traktor a taky Majka Oldfielda. Tak vydrž prťka, vydrž!

0: rok. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Skvělé jsou. Dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
5: Rok speciál na rádiu Čas Rok.
6: Zdravím vás, bando, nechte se pozvat k dalšímu rok speciálu. Co bude dnešní téma? No, vrátíme se k abecedě a čeká nás jednoduché V. I tady máme celou řádku parádních kapel a já se na to moc těším. Takže roková abeceda na V. Od 19 hodin na rádiu Čas Rok, o hodinku později na TV Rebel.

Je pondělí 12. října, no a představte si, že začal Světový den kostí a kloubů, no a můžu vám říct, že to osobně cítím, jak se patří, ale to je vedlejší, tak hlavně zdraví, jak se říká, že jo, rokeři, no a taky byli v roce 68 zahájeny v Mexiku olympijské hry. Na nich se naše tehdy Československá socialistická republika umístila na hodně dobrém 7. místě, no a svátek, tak ten má Marcel. Tak chlapci, za celé rádio Čas rok všechno nejlepší a snad vám Hammerfall udělá. Já pevně věřím, že ano.

0: Čas Rock. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
5: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na Vrakovišti H plus P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. H plus P Autodemont. Volejte 602 576 526.
6: Relax nebo aktivity? Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.

0: To byla malá hudební vzpomínka na Phila Campbella, no a přátelé, já už se pomalu, ale jistě budu tady loučit, jo, že, Vráni? Co?
1: Já mám prvou hubu, pardon.
0: Co tam máš?
1: Havlíkovku, poslední.
0: Ty hádí odvlhlé pěkně, ty jsou dobré, ty jsou vynikající, že? Jak se máš po víkendu, byla jsi na hřibě?
1: Výborně, nebo... já jsem to teďka říkala holkám na promu, protože jsem šla kolem, stanu v poledne, uvařím si kávičku, vyřídím maily, ubalím si paličku.
0: Ty to krásné, to je život, tohle je paráda.
1: To je.
0: Tak co ty hřiby? Byli?
1: Rostou. Takže krásně opět, rostou, i tady už.
0: Opět plno.
1: Jo.
0: Všechno nachystáno.
1: Nějaké Marcel má dneska svátek, tím toho zdravím a zdraví ho i naše škrtící klapka.
0: Marcel je kdo?
1: Soused. Ne, to je pan doktor, přes auto.
0: Přímo soused, váš. Mm-hmm. Aha, jo tak. Bude nějaká oslavička, no, neřešíte.
1: Až vymění tu škrtící klapku.
0: Mluvíme o automobilové škrtící klapce, dobře. Tak jo, takže ho taky zdravíme, no a všem Marcelům přejeme všechno nejlepší. No, to já mám nachystané kalt, ty jsi taky nachystaná.
1: Můžu si dopapat tyčinku.
0: A ty dělej si, co chceš, máš ještě 3/4 hodiny. Tak se mějte krásně a zítra zase, čau.

14. října, vy posloucháte Rádio Čas Rok. Odpolední drive je připraven od mikrofonu a ze studia. Už vás zdraví vaše utratka alias Vrána Roková. No a po 15. hodině taky strejda Iggy Pop. Ale Kultovka má vlastně taky kulatiny, ale k tomu se dostaneme až ve středu. Další na řadě Raymond.

0: Ale teď zprávy. Fajnové pondělní odpoledne.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rock patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz
4: Čas rok.
5: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
10: Mojepneu.cz a jedeš dál.
11: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
12: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
13: Nehoda nás teď potrápí ve Frýdku Místku. Na ulici Beskydské bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Havířově, na hlavní třídě, ve směru na Český Těšín, za křižovatkou s ulicí Svornosti. Vážná nehoda se stala v Karviné v ulici Havířské. Osobní auto tu srazilo chodce, dvě auta pak bourala v Kuřimi v ulici Legionářské. A s komplikacemi musíme počítat taky v Brně na Mendlově náměstí. Tady se stala vážná nehoda a zasahují záchranáři.
14: Rádio Čas Rock. Zprávy.
13: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá středoškoláků. V minulém školním roce studovalo bezmála 515 tisíc lidí, a to je nejvíc za posledních 14 let. Vysoké školy už kvůli tomu žádají navýšení rozpočtů. Naopak dětí v mateřinkách ubývá.
15: Morava aktuál.
13: Hlučínské jezero čeká další velká proměna. Městu se podařilo zajistit peníze na druhou etapu revitalizace. V areálu a v jeho okolí vznikne nová silnice. Přibydou rozsáhlé parkovací plochy, inženýrské sítě i cyklostezky. Hlučín teď chystá výběrové řízení. Jihomoravský kraj otevřel v Kyjově v areálu střední školy Polytechnické nové centrum technického a inovativního vzdělávání. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
16: Celkové náklady na stavbu, technologie a vybavení školy dosáhly 220 milionů korun. Projekt zásadně proměnil areál školy a současně rozšiřuje možnosti odborného vzdělávání v regionu. Nové a rekonstruované prostory umožní studentům pracovat s technikou, se kterou se budou setkávat také v praxi. Zároveň škole přinesli možnost rozšířit vzdělávací nabídku o obory autoelektrikář a autolakírník.
13: Centrum nabízí moderní zázemí pro praktickou výuku, nové odborné dílny i autoservis vybavený současnou technikou. Marie Bousková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skryči Klar Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Paulinejové z Itálie. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

0: zlatá generace, tak je nějaká rá tady na rádiu. Čas rok, 15 hodin a 13 minut, tolik času už má za sebou pondělí, které jde se datum 12. října 2026 a před námi další pracovní týden. Ten už má pořadové číslo 42. To optimistické okénko tety Hanky, jak je třeba přistupovat k pondělí, to si nechám až tak po 17. hodině, kde to dnešní pondělí už většina z nás bude mít tak nějak jakože za zády. Ale teď náš dvorní astrolog Milan Gilner, abyste věděli, jak se tenhle ten týden bude vyvíjet. Nebude to pro jednotlivá znamení, takže rybičky, kozoroštěnky, střelci a tak dále, ale tak jak nějak jako obecně, co bychom mohli čekat, co se bude dít nahoře a bude to mít vliv i na nás dole.
1: Počátek týdne by měl proběhnout ve stejném duchu jako konec týdne minulého. Nadít se můžeme u mnoha změn, zvýšené citlivosti, ale také akčnosti a z toho pramenící výbušnosti. Problémy budou především v prožívaných emocích. Střed týdne by už měl být příjemnější. Zdobit by nás měla akčnost a dynamika, což bude důsledek zvýšeného přísunu energie. Problémy budou především v milostných vztazích. Konec týdne bude zase o něco dramatičtější. Na pořadu dne bude opět rozbouřené prožívání emocí provázené jejich výbušnými projevy. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gilner.

0: Blond, My Tears Back, tohle byli Nightwish, kteří se taky mimo jiné dali dokupy přesně před 30 lety, tedy v roce 1996. A to je letopočet, kterému se budeme podrobněji věnovat ve středu, protože středa slavíte třeba, ale dneska je teprve pondělí. Tak v dnešním odpoledním driveu, milá roková rodino, moc hezký pohled na výhled takzvaně počáska tento týden. Babí léto jede dál, sice ráno tak jako 2-3 stupně, české hory pokryly první sněhové vločky, a to jako všechny, no, ale odpolední teploty docela příjemné. Na to, že máme datum 12. října, tak tento týden se bude vyvíjet tam duchu chvilku spržka, taková jenom je jemná, něžná a potom polojasno nebo skoro jasno a odpolední maxima někde mezi 12 až 16 stupni Celsia. Záleží, o který kout naší krásné země půjde, jestli Čechy, Morava, Slezsko. Tady budou nepatrné rozdíly, tak jako v ranních teplotách a také v tom, jestli se ráno budeme probouzet do mlh nebo ne. Hold, říjen přicupitel tak jako potichou, aby nerušil ty krásné slunečné dny babího léta a jenom nám tady tak pěkně vplul. Co vy? Co chystáte, když bude tak ještě hezky? Motorkáři, na zazimování to rozhodně ještě není. A co vy ostatní? Nějaká grilovačka by se hodila? Plánujete něco? Pochlubte se. A nebo třeba to, jaký byl uplynulý víkend. Byli jste v kině, na Freddyho, nebo jste si dopřáli něco úplně jiného. Jsem s tím, já vám k tomu budu servírovat prvotřídní muziku. Alter Bridge, In Excess, Nirvana a spousta další.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock.
2: Čas Rock.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.

0: si to sedne jak poklička na hrnec, tak je to prostě geniální kombinace. Proč? Právě teď nám na rádiu Čas rok dohrál Lothar Breč a při jednom, a taky nám skončil Oktoberfest, už minulý týden. A při jednom návratu, takhle jako z Oktoberfestu, jsme měli jednu čurpauzu právě u sloupku, kde byl vylepený plakát a zval na koncert Lothar Breč. Tak Lothar Breč jsou za námi, právě teď v odpoledním driveu, před námi Inexcess a také Zakázaný ovoce. A pak vám dám jedna důležitá čísla. Podtrženo, sečteno, jak se vydařil letošní Oktoberfest v Mnichově. Možná budete žasnout, odborníci se budou jenom divit, ale lajci budou žasnout. Věřte mi.
1: Odpolední drive na rádiu Čas rok.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
5: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.

čísel. Dlužím vám je už minulého týdne, ale měli jsme úplně jiné věci na starosti. Tak až teď já doufám, že se nebudete zlobit, protože ta čísla jsou stejně platná. 191. ročník Oktoberfestu je za námi, probíhal od 19. září do 4. října v německém Mnichově a zaznamenal historický rekord návštěvnosti, protože podle závěrečné zprávy organizátorů přilákal festival na Tereziánskou louku rekordních 7,4 milionu návštěvníků, čímž překonal dosavadní rekord z roku 2023. Vypilo se přibližně 6,7 milionů litrů tupláků, což je skoro o 3% víc než loni. Jeli ale taky nealkonápoje, tak no, potom jako docela dost suší, že jo, po těch tuplácích. Zaznamenali nárůst celkem o 15%. Cena, no lidová vůbec ne, někde mezi 15 a 16 eury v závislosti na konkrétním stanu, tak tolik stál letos tuplák. Elektřiny se taky dost sežralo, ale pozor, máme tady i kuriózní věci. Bezpečnostní služba na odchodech zamezila krádeži zhruba 105 tisíc pivních politrů, které si lidé chtěli odnést jako suvenýr. Což je zajímavé, protože je to většinou jako litrovka, dost těžká, že je to tuplák, ale půl litry se kradou líp, uznávám. Nicméně 105 tisíc jako nic. Zbytek odešel s těmi zákazníky. Ve ztrátách a nálezech bylo celkem přes 4,5 tisíce ztracených předmětů a mezi nimi 1000 kusů oblečení, 700 peněženek, 500 telefonů, ale bacha, našly se i netradiční kousky po letošním Oktoberfestu, třeba zubní protéza, skoro dvoumetrová figurka ze stánku s občerstvením nebo kniha o Tibetu. Tak to jsou čísla z letošního Oktoberfestu. Kdo se cítíte už na ten příští, tak ten bude probíhat od 18. září do 3. října 2027, jako vždycky Mnichov, Tereziánská louka a kdo ví, třeba proteče toho piva daleko víc, anebo taky ne. Můžete k tomu přispět.

0: Mě ještě napadla jedna souvislost s tím Oktoberfestem letošního roku v Mnichově. Podle toho, kolik lidí se ho zúčastnilo a návštěvníci, kteří dorazili. Přes 6,5 milionu lidí. To je o milion víc, než má třeba obyvatel Slovensko. Jenom tak jako pro porovnání, jak je to populární festival. 15.58, pondělní odpolední drive tady na rádiu, Čas rok a co třeba Čarebomb a taky The Runaways. Další hodin se dáme i kysáky. Nebo Toma Pettyho. Volným pádem do další 60-minutovky pondělního odpoledního driveu a nezapomeneme ani na zajímavé události na poli hudebním a taky na dnešního oslavence. Nejprve ale zprávy.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rok patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
1: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Čas rok. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
8: H plus B Autodemont ve Staříči volá. Máme skladem pneu i alukola.
9: Zánovní, málo jeté i hned k mání. Stav se a přezvoj bez objednání. H plus B Autodemont. www.hpa.cz.
10: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu. Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
11: Velké problémy jsou právě teď v obci Vendryně na Frýdecko-Místecku. Na staré cestě tady bourala dvě osobní auta, na místě zasahují hasiči. Nehoda dvou aut nás potrápí taky ve Frýdko-Místku v ulici Beskidské a stále jsou komplikace v Havířově na hlavní třídě ve směru na Český Těšín za křižovatkou s ulicí Svornosti. I tady bourala dvě osobní auta. Zdržet se teď můžeme i v Kuřimi v Legionářské ulici a problémy jsou i v Brně na Mendlově náměstí, tady zasahovali záchranáři.
12: Rádio Čas Rok. Zprávy.
11: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. S tankováním se teď vyplatí počkat. Ceny pohonných hmot čeká výrazný pokles. U nafty až o 3 koruny a 50 haléřů za liter. A to přesto, že vládní zastropování velké slevy nepřineslo. Řidičům teď pomůžou nižší ceny na světových trzích.
13: Morava aktuál.
11: V Ostravě startuje jubilejní 20. ročník ankety Senior a klub seniorů roku. Lidé už můžou posílat nominace na výjimečné starší spoluobčany, kteří aktivně pomáhají svému okolí. Jak nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
14: Do ankety je možné přihlásit seniory starší 65 let s bydlištěm na území Ostravy, kteří prostřednictvím svých činností pomáhají zlepšovat život ve městě. Oblasti, ve kterých můžou působit, je mnoho. Svou energii a čas vkládají například do charitativních aktivit, sportu, umění, péče o kulturní a historické dědictví nebo ochrany životního prostředí.
11: Návrhy na ocenění můžou zájemci posílat na magistrát poštou nebo e-mailem až do konce října. Zlínský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Podpoří maloobchodní prodejny v obcích do 1000 obyvatel, kam pošle celkem 2 miliony korun. Jednotlivé obce o peníze můžou žádat od 9. listopadu do 17. ledna. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šangaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina. Ten podlehl 2-6 a 3-6 šestému hráči světa Danilu Medvedjevovi z Ruska. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Vránou Outratkou.

Do pondělního odpoledního draviu přišpěli také Škvor, tohle byly jejich celebrity, no a my mrkneme společně do kalendáře. 12. říjen v muzice, dost významných událostí a taky narozeniny, ale i úmrtí. Tak začneme, kdo by dneska slavil. Rick Parfit by slavil. Kytarista, zpěvák, skladatel, legenda status quo, jak taky jinak. Jeff Keith, tak ten slaví. Určitě ho máte spojeného nejenom s mnoha hudebními projekty, ale taky s kapelou Tesla. A koho tady máme dál? Johna Denvera třeba, Rickyho Wilsona. A v roce 1957, v tento den, během turné v Austrálii se to stalo, tak Little Richard šokoval veřejnost, když prohlásil zcela otevřeně, že končí s rock'n'rollem. Své drahé prsteny hodil do řeky a prý se bude dál věnovat už jenom gospelu a víře. Jestli v tom byly nějaké veselé hubičky, nebo marketingový tah, nebo to myslel vážně, těžko říct, je to už dost let. V roce 1969, v tento den, se v rozhlasovém vysílání ve Spojených státech úplně poprvé rozhořela velice slavná a dost silná konspirační teorie o tom, že Paul McCartney z The Beatles je už 2 roky mrtvý. Paul is dead. No on stále žije. A žije se mu velice dobře a stále skládá a muzika ho baví. V roce 1978 byl zatčen Sid Vicious, a to v New Yorku, po nálezu těla jeho přítelkyně Nancy v hotelovém pokoji. V roce 1996, tedy přesně před 30 lety, po celých letech čekání byl oficiálně vydán dlouho odkládaný televizní speciál The Rolling Stones s názvem Rock'n'Roll Circus z roku 1968. Hostovali tam kromě Stoneů také The Who, John Lennon nebo Jethro Tull. A v roce 2008 skupina Oasis zamířila na první místo britské hitparády se 7. ale zároveň i posledním studiovým albem The Get Out Your Soul. Tohle všechno se stalo na poli hudebním 12. října a u nás slaví všichni Marcelové. Tak pánové, všechno nejlepší.

0: roky a posloucháte Rádio Čas Rok, tady je pondělní odpolední drive a ještě pár zářezů z data 12. října. Světový den artritidy dneska třeba je. Taky Mezinárodní den zborového zpěvu, můžete si oslavit den spoření nebo svobodného myšlení a velká sláva se chystá dneska ve Vermontu. Dnešním dnem odstartoval i týden školních obědů, takže to můžeme probrat společně si UHO nebo Krupice a bacha, na 12.10. připadá i Mezinárodní den Krištofa Kolumba. Někteří to měli spočítáno a naplánováno už dávno, takže jak tohle oslavit, nechávám na vás. Ale myslím, že dívka na koštěti, to je jasný, o čem to bylo, že jo? A hlavně nějaké dveře bez kliky, nebo to, že nemáte vodu, to není žádná překážka.
1: Tohle je Kudláčková.
2: Těší mě. Já jsem švagrová děda vševěda.
3: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
4: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
3: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je klika?
4: Není. Aby nikdo neutek.
2: No. Jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vodovode.
5: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
6: Máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
7: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
8: Čas Rok. Čas Rok.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
12: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
14: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vyvoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na moje hruska.cz.

největší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Hit Me, Russell Allen, Jorn Lande, to byla první vlaštovka v roce 2014, bylo to tuším na konci letních prázdnin, kdy vydali tenhle ten single a byla to předzvěst jejich společné desky, která pak vyšla v Evropě 17. října a ve Spojených státech 21. The Great Divide. A to pod hlavičkou Frontiers Records a celé to CDčko produkoval Timo Tolky. Takže ještě v mnohem lepší zdravotní formě. No, nebudem se v tom hrabat, ty jste si je užili na rádiu Čas Rok v pondělním odpoledním driveu. Můžu slíbit třeba také Puddle of Mud nebo Amorphis, případně The Runaways. A víte co? Jestli chcete něco sdělit světu a ještě k tomu vybrat muziku, teď je ta příležitost. Tak klidně 725-33-1155, SMSku, hlasovku na WhatsApp, jak chcete.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rok. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: To je taková ta chvíle, kdy kytarista neví, kdy to má zabalit. Zbytek kapely už stojí dávno na párek v bufetu, ale kytarista prostě pořád nic. Posloucháte Rádio Čas Rock, jedno speciální hudební přání má taky Mirek. Ahoj.
1: No ahoj. Já jako strašně hodně přeju všem fanouškům Baníku Ostrava, ať se Baníček spraví a hlavně fotbalistům, ať jdou do sebe, protože my Baník milujeme, v neděli máme Spartu, nedej bože, že zase prohrajeme a půjdeme dolů. A já bych jenom jednou jim chtěl zahrát písničku od Queenu We Are Champions a Baník Ostrava úplně miluju. Jako mám počmaranou garáž, auto, všechno a Baník Ostrava je nejlepší mančaft na celém světě. A máme nejlepšího fanouška na celém světě a to je David Pastrňák.
0: Přesně.
1: Děkuji za zahrání.
0: Miro, nejlepší u nás. Tady to máš. Měj se, čau.
1: Jo, Baníček je nejlepší u nás. Děkuji.

0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Široká nabídka stavebních materiálů pro vaše projekty za nejlepší ceny. Rádi vás obsloužíme v 8 pobočkách našeho kraje. Stavebniny Janík. Vše pro vaši stavbu.
7: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
8: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Zjistěte více u Centrum Moravia Sever Ostrava.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: právě to její single smečky The Runaways, který letos oslavil 50, protože vyšel v červnu 1976 a zatraceně dobře pod ním podepsána Joan Jett, ale nejen ona. Ovšem to je historie, to už jsme tady řešili. Na rádiu Čas rok po 17. hodině taky bude místo pro klasiku Cheap Trick. Dalšího dne a dnešního odpoledního od drive zazní i Good Charlotte. Mám pro vás jednu desku, která taky dneska slaví a vzájemně vlastně si tak jako pomůžeme s tím, co dneska naposlouchat večer. Myslím, že smysl plných 45 minut vám nabídnu, ale ta další hodina máme do 60, začneme s právami a jedeme dál.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Majerpreu.cz a jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpreu.cz.
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
7: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
9: Aktuálně jsou dopravní komplikace v Třinci. Na ulici Lidické se srazila dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky ve Frýdku Místku v ulici Beskydské a stále jsou problémy i v obci Vendrině na Frýdeckom Místecku. Na Staré cestě i tady bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí i v Brně v ulici Hněvkovského. Srazil se tu náklaďák s osobákem a problémy jsou stále v Kuřimi. Na Brněnsku v ulici Legionářské i tady se srazila dvě auta.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tento týden už nejspíš přinese první sníh. Počasí bude podle televize LTV Plus typicky podzimní. Na horách má slabě sněžit už zítra. Výraznější změnu počasí meteorologové očekávají o víkendu, kdy dorazí další ochlazení a bude i víc přeháněk.
11: Morava aktuálně.
9: V Novém Jičíně víc myslí na životní prostředí. Místní obyvatelé se zlepšili v třídění textilu a elektroodpadu. Horší je to ale s kovy a se sklem, říká mluvčí města Marie Machková.
12: V porovnání s rokem 2020, kdy jsme fyzickou analýzu odpadu dělali naposledy, došlo k výraznému zlepšení třídění textilu, kterého ve vzorcích bylo o 55% méně než před 6 lety. Na přibližně stejné úrovni zůstalo množství plastů a papíru. Ke zhoršení naopak došlo u skla a především u kovu. Zde budeme muset ještě více zapracovat na osvětě a znovu zdůraznit, že kovy a plechovky je možné odkládat do žlutých kontejnerů z plasty.
9: V Brně se ode dneška musíme připravit na dopravní problémy. Autobusy a trolejbusy v jihozápadní části města od rána nabírají až půlhodinové zpoždění. Začala totiž uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého tunelu a na objízdných trasách se tvoří kolony. Ostrava bude hostit mladé hokejistky. České hráčky do 18 let se pokusí na blížícím se mistrovství světa navázat na 3 medailové úspěchy z předešlých let. Turnaj se v porubské Torax aréně uskuteční od 8. do 16. ledna. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Vránou Outratkou.
10: Odpolední drive na rádiu.

minut po 17. hodině. Dá se to definovat, že to nejhorší z toho pondělka už máme všichni za sebou. Teda mě to s váma baví, ale vy doufám, že už máte po šichtě všechno v pohodě a říkáte si, zbytek týdne doklepeme úplně v klidu. A já mám pro vás rovnou plán na páteční podvečer či večer, záleží, jak to berete, protože takové česko-slovenské kombo, trash metalové, metalové, prostě hudební, to je sen vyloženě. Takže si to ujasníme. Místo, klub Barák, Ostrava, pátek 16.10. o 19 hodin. A teď bacha, katastrofy zo Slovenska a předskakovat budou Witch Hammer. Myslím, že se budou takhle krásně vzájemně doplňovat, to znamená záruka kvalitně stráveného pátečního večera. Lupeny v předprodeji a myslím, že když dorazíte na místo a nějaké ještě na vás budou, tak můžete pořídit i na místě. Takže takový plán večera, pátek, může se stát cokoliv, taky funguje. Tak ještě jednou, pátek 16. října o 19 hodin v Baráku, katastrofy, plus Witch Hammer, paráda. Dobře se bavte.

0: prostě u elektrikářů zase ten člověk nikdy neví, jestli to dozní úplně, nebo tam bude ještě jedno bouchnutí, protože filrat se musí projevit. Těžko říct, ale tenhle se hodně povedl. Myslím tenhle ten hudební kousek. 17 hodin 18 minut k tomu pondělní odpolední drive tady na rádiu Čas Rock. A ještě takový malinkatý přehled, co se vlastně v té muzice událo 12.10. V historii rockové hudby vyšlo několik zásadních a hlavně žánrově přelomových alb. Mezi ty nejvýznamnější rockové desky vydané v tento den patří třeba Fleetwood Mac, Tusk, U2, jich Oktober z roku 1981, Motoráče Bombar z 79. Také Vospa, jich Babylon z roku 2009, anebo Nazaret, Tattooed on My Brain z roku 2018. A pak je tady Alice Cooper, rok 1987 a jeho deska Raise Your Fist and Yell. Ve Spojených státech vyšla už v polovině září roku 1987. Nevím, z jakého důvodu si Evropa musela počkat víc jak měsíc až do 12.10. Ale naštěstí se tak stalo, takže dobrý, nakonec to vylezlo. A mezi tím beachtem určitě nebudou chybět ani Billy Joel, The Who, nebo Genesis a spousta dalších. Ale pak mám pro vás jednoho fešáka, který vlastně tou deskou, kterou vydal 12.10., odpálil svoji solovou kariéru. Ale to nechám až za chvilku.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristýnka.cz. Již 10 let.

0: čas rok, také pondělní odpolední drive, fakt, že už tady byl výčet Alp, která vyšla 12. října, tak jsem vám slíbila jednoho fešáka, kterého si nechám na později. A ta chvíle nastala právě teď. Charismatický frontman Hanoi Rocks odstartoval svoji solovou kariéru. On měl ty zaječí úmysly od Hanoi Rocks už zhruba od začátku 90. let, no nakonec se to povedlo, potom na chvilku ještě přeskočil k Backyard Babies a tady se to začalo lámat. Vrátíme se do roku 1999, to mi bylo 17, ještě jsem neměla dne řidičák na auto a byla jsem na Gimplu, krásné roky to byly. A navíc vyšla tahle deska, 12.10.1999, Life Gets You Dirty. Čtvrté solové studiové albuma tohodle Fina. Když jsem viděla jeho plakát v pokojíčcích mých sestřenic, protože ty jsou starší, takže té muzice se dostaly dříve, tak je pravda, že když mi bylo nějakých 10-11, tak jsem přemýšlela podle jeho make-upu a účesu, jestli je to chlap nebo ženská, no a pak mě to přesvědčilo, když jsem slyšela tuhle muziku. Nicméně, to charisma mu zůstalo dodnes, ale na podzim 99 vyšla deska, která byla v mnohem přelomová. Najednou syrová energie, plná hard rocku, plná glamu, taky trocha punku tam byla. A začalo to vlastně úplně nenápadně, protože Michael Monroe během koncertování s kapelou Backyard Babies si zvrtnul na pódiu kotník. A dost nešetrně a blbě, takže z toho bylo to jako, že potom ležel doma, nic nedělal, hnáta nahoře, a tak se pustil do nové muziky. A to je právě deska Life Gets You Dirty, která vyšla 12.10.99. roku. Takže dneska čerstvá 27. a Michael Monroe nejenom, že na téhle desce zastal roli hlavního zpěváka, ale nahrál také kytary, harmoniku, saxofon, klavír a dokonce tamburínu. Je to všechno podepsáno pod německým vydavatelstvím a zadařilo se. Takže to berte zároveň i jako tip na album, které si můžete hodit do přehrávače dneska večer. Má to krásných 43 minut a je to poslouchatelné i po těch 27 letech a rozhodně by to nemělo chybět ve vaší albové sbírce. Však jestli jste slyšeli, víte, o čem je řeč. Pokud ne, zkuste to objevit a myslím, že vás to čapne za to, co máte. Tak Michael Monroe, Always, Never Again.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Časrock. Časrock.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
5: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
6: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
9: Máš to vysoko, máš to daleko.
10: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
0: Čas

posloucháte Rádio Čas Rok, pondělí odpolední drive v kalendáři 12. říjen roku 2026 a dneska slaví narozeniny taky malý velký muž, kytarista, skvělý člověk, ale taky zpěvák Jirka Štěpánek, bez tak ho znáte. Nejenom to, že vás třeba učil hrát na kytaru, kterou musí mít až do dospělosti, třičtvrteční, a motorku, no tak tomu seženete, protože nedosáhne na zem z ničeho, jenom z dětského kola, ale dneska slaví 1,60, takže Jiříku, ty jsi čupr čopr dědek. Odpolední.

0: samozřejmě budeme sázet v další 60-minutovce. K tomu Hans a novinka tohoto týdne. Mám jednu pozvánku. A pozor, protože pondělí nebude chybět optimistické okénko tety Hanky. To všechno ale až po zprávách.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rock patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
3: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
1: Čas rok. Čas rok.
4: Kdo spoří, má za tři? Ne. Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
8: Moje.cz. A jedeš dál.
9: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
10: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
11: Aktuálně jsou problémy v Třinci, v ulici Lidické bourala dvě osobní auta. S komplikacemi stále musíme počítat v obci Vendrině na Frýdeckom Místecku. Na staré cestě i tady bourali dva osobáky. A nehoda dvou aut nás potrápí i v Brně v ulici Hněvkovského. Srazilo se tu nákladní auto s osobním.
1: Radio Čas Rock.
11: Dobrý pondělní podvečer, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Stavební a řemeslné práce dál zdražují. Jejich ceny letos zvýšilo 7 z 10 dodavatelů. Nejčastěji zdražovali do 10%. V příštích 12 měsících chce ceny upravit ještě více z nich. Ceny letos nezměnilo 30% oslovených.
1: Morava aktuálně.
11: Města Ostravu a Hranice by mohla propojit nová cyklostezka. Jejímu vybudování by pomohla chystaná rychlotrať. Stezka by totiž využila obslužné silnice vzniklé při stavbě koridoru. Měla by 45 kilometrů a vedla by přes Jistebník, Fulnek a Odry. Ve Valašském Meziříčí se po rekonstrukci za 50 milionů korun otevřela nová náplavka a tržnice. Prostor mezi historickým a silničním mostem na průtahu městem se změnil k nepoznání. Více nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
12: Vedle kompletní revitalizace tržnice, včetně nezbytného zázemí, jsou nejvýraznějším prvkem nové náplavky dřevěné pobytové schody vedoucí až k Bečvě. Vznikl zde příjemný prostor pro setkávání a posezení, který doplnili také nové stromy. V ploše náplavky jsou pak ostrůvky vysypané kamennou drtí, které se na jaře zazelenají a rozkvetou tisíci cibulovin. V plné kráse se nám tak mezříčská náplavka představí až příští rok na jaře.
11: Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šangaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina. Ten podlehl 2-6 a 3-6 šestému hráči světa Danielu Medvedjevovi z Ruska. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje pondělní podvečer s Vránou Outratkou.
1: Odpolední drive na Rádiu Čas Rock.

0: Spousta zvěstí za ty roky proplula eterem a hlavně showbiznesem od jeho ujetosti Marilynu Mansonové, tohle bylo jeho podání Personal Jesus. O spoustě z nich se můžeme pobavit na Silvestra a hlavně po 10. hodině večerní, takže jedeme dál. V dnešním odpoledním driveu taky novinka tohoto týdne, kterou pro vás až do neděle servíruje Hans a vybral zatraceně dobře.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne je tady partička Hardcore Superstar, která, jak ona sama říká, chytá druhý dech. Dala se do holportu s novou nahrávací společností, se kterou mají opravdu velké plány. Nebude to jen jejich další studiový zářez, ale taky monstrózní turné, během kterého se vydají i napříč Evropou. My si od nich dáme kousek, ve kterém jasně naznačují, že jim ani po těch 30 letech síly v žádném případě neubývají a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia

to vypadá, když se domluvíte s kámošem, zajdete na pivo, poslechnout si nějakou novou kapelu, do baru, slovo dá slovo a dobrý. A potom společně zavoláte třetímu kámošovi a hurá, domluvíte se, že byste to

0: vystoupili hudebně zkusit společně. Tak takhle se to událo na konci roku 2011 v jednom baru v New Yorku a od roku 2012 se dali dokupy Billy Sheehan, Richie Kocen a také bubenický bůh Mike Portnoy. Vydrželo jim to od roku 2012 do roku 2020, pak přišel zlovit, chvilku pauza, no a v roce 23 až 24 si zase společně zahráli. Od té doby škoda pro nás fanoušky, ticho po pěšině. Teď jste si dali v pondělním odpoledním drive tady na rádiu Čas Rock. Breakthrough, The Wine Redox. No a co dál? Mám tady Black Trip, taky Muse, kde ta fanflíti se konečně chystají taky k nám, bude to pořádný mejdan, ale hlavně kupí se nám to na WhatsAppu a také v SMS centru, tak kdybyste měli v palici nějaký nápad na dobrou muziku do pondělního podvečera, klidně sem s tím. SMSka, nebo hlasovka, nebo máte třeba v okolí nějakého Marcela, který dneska slaví, či máte jiný důvod k radosti při 12. říjnovém dni roku 2026, tak to dejte dohromady, k tomu ještě přiberte muziku a my to pustíme za chvilku ven. A za chvilku taky jedno optimistické okénko tety Hanky. Je pondělí.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: You're the one, Greta Van Fleet, tady na rádiu Čas Rok v pondělním odpoledním driveu 22. května 27 Pražská O2 Arena a jejich šňůra s naší domácí zastávkou Into the Beginning. Mimochodem, a teď ta optimistická informace, protože ta nemůže chybět, takzvaně optimistické okénko tety Janky, jako každé pondělí, tady na rádiu Čas Rok. Takže, přátelé, informace dost podstatná pro nás všechny věčné děti. Už jenom 6 pondělků a odstartuje pro nás to nejhezčí období v roce. No a jenom 10 pondělků a jsou tady vánoční svátky. To je takové nenápadné pošťouchnutí v souvislosti s tím koncertem smečky Greta Van Fleet, že pokud máte rádi, tak víte, o co napsat Ježíškovi, anebo třeba jako pošťouchnout, aby věděl, co vám má nadělit pod ten vánoční topol. Tak asi tak. Mňus? Taky co dalšího? Třeba Medni nebo Cepelíni. To je muzika připravená pro další minutky a taky tam je jedna mezera, kterou můžete vyplnit vy. Tak to si dáme, ještě než odsud vysmahnu, klidně dejte vědět na 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
3: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
4: H plus B Autodemont ve Staříči volá. Máme skladem pneu i alukola.
5: Zánovní, málo jeté, i hned k mání. Stav se a přezvoj bez objednání. H plus B Autodemont. www.hpa.cz.
6: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Zjistěte více u Centrum Moravia Sever Ostrava.
7: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Cambria, vy posloucháte Rádio Čas Rok, 6:45, pondělní večer a také pondělní odpolední drive, který letí pomalu, ale jistě do finiše. Vždycky mě zajímalo, co jako dělá v pondělí podvečer, večer, roková rodina. No, je to hodně zajímavé. Ozval se Richie, tak ten má odpolední šichtu na Darkově. Tak se tam jakože brodí s osmikolkou, vozí černé zlato, tak aby to příjemně utíkalo, taky si vybral muziku. Richie, nejsi v tom sám, jedeme v tom společně a taky s tebou. A pak je tady taky Milan. Jestli by se nenašlo něco pro všechny, co poslouchají, pro celou rokovou rodinku a taky k nám do studia. Já moc děkuju. A kdo má po víkendu a užil si to, tak bych si taky dal něco. Jakože z muziky dobrého. Tak díky moc za vaše přání a vůbec za to, že byste se nadiktovali muziku. A teď tady bojuju jako s jednou zprávou, která dorazila WhatsAppem, ale víte, co já to tam pošlu. A protože je to citace, tak to přečtu tak, jak to přišlo. Jo? Nazdar Hani, prcám se už třetí týden s drenážemi kolem baráku a dnes konečně finišu, tak prosím tě, zahraj všem těm, co se doma prcají kolem baráku, jako já. Díky moc. PS, za 2 týdny, zaslouženě Egypt. Tak vytáhla jsem jednu muziku, o které si podle mě zabékáte úplně všichni, ať už vlastně v tuhletu chvíli děláte cokoliv. Odpoledne.

0: kartočku za dnešním pondělním odpoledním drivem tady na rádiu Čas Rock se postarali Iron Maiden. Vy si užijte pondělní večer, slyšíme se zase zítra ve 3 odpoledne. Těším se na vás.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Moje.cz a jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Moje.cz.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Zdravím vás, bando, nechte se pozvat k dalšímu rock speciálu. Co bude dnešní téma? No, vrátíme se k abecedě a čeká nás jednoduché V. I tady máme celou řádku parádních kapel a já se na to moc těším. Takže rocková abeceda na V. První kapelou, která zazní v dnešním rock speciálu, budou Volbeat. Frontman Michael Poulsen nejprve působil v kapele Dominus. Ta hrála poměrně tvrdý metal, jenže postupně chtěl hrát něco více odlehčeného. A tak začal přemýšlet, co dál, no až se právě zrodila kapela Volbeat. Od té doby pánové ušli obrovský kus cesty a tu a tam opravdu vzpomene i na své tvrdší počátky. My si jeden kousek od Volbeat dáme, tak si ho užijte.

Ještě jednou vítejte v aktuálním rock speciálu, kde dnes řeším kapely začínající na písmeno V, tedy přesně řečeno jednoduché V. Není moc času na zbytečné řeči, tak jdeme dál. Čeká nás kapela Vision of Atlantis, rakouská grupa, která vznikla v roce 2000. Tahle kapela je specifická v tom, že se za mikrofonem střídá muž a žena, takže můžeme říct, jedná se o takovou kapelu duetů. Několikrát jsme je mohli vidět i u nás, v rámci třeba letních festivalů, a ty ohlasy českého publika byly více než příznivé, tak si je dáme.

No a jdeme dál. Dnešní rok speciál přináší třetí kapelu a tentokrát se přesuneme na domácí půdu, protože na písmeno V začíná punková legenda Visací zámek. A když říkám legenda, tak to můžu říct z několika úhlů pohledu. Jednak 44 let na scéně a jednak tahle partička je stále ve stejné sestavě. Jestli chcete vědět něco více o kapele Visací zámek, tak vám mimo jiné určitě doporučím i dokument od Petra Zelenky, který natočil ještě v 90. letech. Od té doby uběhlo spoustu času, ale Visáči jsou tady pořád a sypou do nás jednu hitovku za druhou.

Jsme zpátky ve studiu, kde pokračuje rok speciál. Vrátili jsme se k rokové abecedě, která dnes pokračuje na písmeno jednoduché V. No a před námi je další legendární kapela, která, pravda, bohužel, už není mezi aktivními. Van Halen. Kdybych měl vzít historii téhle kapely, tak tady vlastně máme dvě období. Jednak zpěvák David Lee Roth a jednak období se zpěvákem Sammy Hagerem. Dodnes jsou fanoušci, kteří se rozdělují na jednotlivé tábory a kteří tak nějak mají problém s tím druhým. Ale já si myslím, že většina fanoušků je naopak na té střední cestě a má ráda jak období s Hagerem, tak období s Davidem Lee Rothem. My si dáme, a já vás ještě chviličku nechám napínat, tipujte sami, tady jsou Van Halen.

Aktuální rok speciál, který dnes věnují kapelám začínající na písmenko V, se blíží do svého finiše. No i když v posledním případě to nebude kapela, ale zpěvák, a bude mít těch V rovnou dvě. Ville Valo, ikona finské rockové scény. V poslední době se poměrně spekuluje o comebacku kapely Him. Některé indicie nám dávají napovědět, že bychom se třeba dočkali minimálně nějakých speciálních projektů. No uvidíme, víte, jak to někdy chodí mezi hudebníky. Co platí v pondělí, neplatí třeba v pátek. My si každopádně dáme Villeho Vala, a to v jeho solovém projektu, jednoduše pojmenovaným VV. Tady je povedená záležitost Neon Noir. No a já se loučím. Děkuju za pozornost a uvidíme se a uslyšíme zase příští týden v Rock Speciálu.

0: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity 800 120 800.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlad.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny
2: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny.
2: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček. Pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

0: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas Rock patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
0: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
1: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
2: Máš to vysoko. Máš to daleko.
3: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.